0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Hit Radio.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
12: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
13: Léto má svůj zvuk.
14: Cinknutí ledu.
13: Smích přátel.
14: Hudbu, kterou máš rád.
13: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
14: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
13: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
14: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
13: Svianela. Česká tradiční limonáda.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásné pondělí, je 7 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Jubilejních 80 let slaví 6. července, tedy dnes jeden z nejslavnějších akčních hrdinů Hollywoodu. Sylvester Stallone je dnes divákům znám jako Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross. Jeho cesta na vrchol byla trnitá, on však s buldočí urputností bojoval a dodnes patří k největším hollywoodským hvězdám. A pojďme také na fotbal. Brazílie první světový titul od roku 2002 nezíská. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly vstřelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času, rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Na hradě Rotštejn se konají Dny svaté Markéty. Víte, co to je povříslo? Znáte tajemství chlebového kvásku? A rozeznáte žito od pšenice? To všechno se na Rotštejně dozvíte. Pro děti bude připravená pohádka o pečení chleba a svatomarkétské hádání s Agátou. Hrad je otevřený od 10 do 16 hodin.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sváteční den přinese oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima o něco nižší než včera, a to na 23 stupních Celsia.
4: Krásné sváteční pondělí, 7:02 s vámi Kateřina Pechová. Vy, co máte nohy nahoře a užíváte si to pondělí v klidu, tak samozřejmě gratuluju. Vy, co musíte pracovat i tak, nebojte, to zvládnem. A to společně s těmi nejlepšími hity. Za chvíli Hozier a teď už je tu Verona a Hey Boy.

Here a Too Sweet, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Dneska je 6. července, Česko se zastavilo na státní svátek a v kalendáři svítí datum 1415. Kostnice, jeden hodně tvrdohlavý kazatel, ano, připomínáme si Jana Husa, bojovníka za pravdu boží i lidskou, ale zkuste si ho představit v roce 2026. Protože to by rozhodně byl influencer, což byl víceméně už tenkrát, jo. Jen myslím, že by místo boje proti odpustkům bojoval třeba proti algoritmu sociálních sítí, jo. Miluji pravdu a žijí pravdu je něco, co by dneska socky a umělou inteligenci asi dost rozesmálo. No a on by zoufale psal na ten Facebook, že pravda vítězí, ale algoritmus ji schovává na druhou stránku. Jeho citáty by se dávaly na tričku v levných řetězcích, jo. Představte si to. Stojíte v řadě u pokladny a před váma je někdo, kdo má na zádech milujte se, pravdy každému přejte a přitom právě v uličce srazil důchodkyni vozíkem. Mimochodem ano, Hus byl první obětí cancel culture, jenom místo smazání z Twitteru ho smazali ze světa. Takže Jane, myslíme na tebe, byl jsi frajer. Teď už do uší Imagine Dragons a jejich Wrecked, tak si to užijte.

0: is falling down.
1: Leon je teď v éteru Hit Rádia, krásné ráno. A co, kdo z vás ještě stále ponocuje u fotbalu? Jakože, myslím, že spousta lidí se přestala dívat, když jsme vypadli, jo, chápu. Ale nudný to rozhodně není, protože jenom dva dnešní výsledky, což jste slyšeli i ve zprávách. Každopádně Anglie pokročila v osmifinále, že jo. Co je zásadní, tak porazila domácí Mexiko, tam to bude asi teďkon hodně divoký. Každopádně vítězný gól dával kdo jiný než Harry Kane. Norsko vyřadilo Brazílii a tam zastřelil Haaland, jo. Je to v podstatě takovej turnaj legend. Uvidíme, který z nich uvidíme vlastně na tom dalším mistrovství světa za 4 roky. Jo, hlavní osobnosti tady vyloženě táhnou svoje týmy, Messi, Ronaldo, Mbappé. Každý velký favorit má svého kapitána, což je na tom vlastně to krásné. Takže kdo ještě koukáte, sledujete, sledujte dál, to bude ještě hezký fotbal. A krásný to bude i tady u nás. Lucenzo a Don Omar, Like It nebo Taylor Swift, už za chvilku.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776-823-833.
5: Auto na srot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776-823-833.
6: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio. Krásné ráno, 7:30, teď aktuální ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Gorila Fatu je považována za nejstaršího žijícího zástupce svého druhu v zajetí na světě. Oslavila v berlínské zoologické zahradě své 69. narozeniny. Chovatelé ji při této slavnostní příležitosti připravili speciální dort z ovoce, zeleniny a rýže. V Ghaně se těší obrovské popularitě takzvané fantazy rakve, které proměňují pohřby v barevné oslavy života. Místní řemeslníci vyrábějí rakve ve tvarech aut, ryb, zeleniny nebo nástrojů, které nejlépe vystihují profesi či celoživotní vášeň zesnulého. Tento unikátní zvyk přitahuje pozornost turistů i uměleckých sběratelů z celého světa. Nadšený konstruktér strávil více než 2 roky stavbou plně pojízdného automobilu, který je složen výhradně z kostek populární stavebnice Lego. Vozidlo je poháněno speciálním elektromotorem a dokáže vyvinout rychlost až 30 km za hodinu. Tento unikátní mechanický kousek nyní putuje po světových výstavách a sklízí obdiv fanoušků.

Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Mimochodem dneska je Mezinárodní den líbání a Světový den polibku. Jo, včera bylo obětí zadarmo, že jo? A tak pokračujeme, stupňuje se to očividně. Každopádně, jo, teď taky vyšla studie, která ukazuje, že majitelé psů častěji líbají svého psa než svého partnera, nebo pusinkujou, jo? No, ale vlastně to skoro dává smysl, páč ten pes váš většinou než to tak často, že jo? Tak nezapomeňte dneska Mezinárodní den líbání a Světový den polibku, tak to hezky oslavte. Třeba těmi nejlepšími hity za chvíli Global DJs nebo Krištof a Dominika Laďa.

0: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
1: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
0: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
1: To asi jo, no.
0: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
1: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
0: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
1: Tak to je slušný.
0: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
1: A to je jako kolik?
0: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
1: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
0: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
5: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.

0: dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. gelato.dv.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
4: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, a to hlavně v prvních dnech fungování. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnících. Opoziční hnutí ANO chce o tématu teprve diskutovat. Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vidět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 33 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od 8 večer. Přímý přenos zápasu Česko-Estonsko začíná od 16:55. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na zámku Sychrov teď můžete kromě klasické prohlídky zámku navštívit taky 2 výstavy. Unikátní expozici draků a drakobejců nebo výstavu modelů hradů a zámků. Mezi papírovými modely nejvýznamnějších českých památek nechybí zámky Kačina, Červená Lhota nebo hrady Grabštejn, Český Šternberg a Karlštejn.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima dnes o něco nižší než včera na 23 stupních Celsia.
9: Krásné ráno, 3 minuty po 8 hodině. Doufám, že máte hezké sváteční pondělí. A k tomu další hity, jak jinak. Za malou chvíli Rose, taky Hunter X, teď už ale Naughty Boy a Sam Smith. Tak si to užijte.

Hunter X s námi, Féteru Hit Rádia, krásné ráno všem. A prosím vás, jestli jste ještě o prodlouženém víkendu nebyli v zoo, tak jděte do zoo. Fakt, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to strašně roztomilý, oni se reálně rodí šedí, jo, dobrý. Co je ale jedna taková velmi edukační věc, jo. Tak první měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Pokud jste se oklepali, tak naprosto správně. Tak jenom, že pro vaše děti to může být skvělá škola, aby věděli, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. A že ten oběd je vlastně fantastický.

0: Final Masquerade, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A prosím vás, žádnou paniku, všechno je to dobrý, obchody jsou otevřené. Ano, tohle jsou ty dva státní svátky, kdy jsme v pohodě, jo? Kdy předtím nenastane takový ten apokalyptický jeb, kdy vám před nosem vykoukej mouku, droždí, jako kdyby mělo být zavřeno další 4 měsíce. Takže v pohodě. Pokud vám něco chybí, normálně si přes den můžete udělat víkend do obchoďáku, výlet do obchoďáku, jo, úplně v pohodě. Máte čas, nikam nespěchejte, jen si užívejte to hezký pondělí. Další hity k tomu, za chvíli víkend, taky Divokej byl nebo David Kushner.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl na Hit Rádiu. Krásné dopoledne, teď ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, tým pekařů v Itálii vytvořil nový světový rekord, když upekl gigantickou pizzu o celkové ploše přesahující 1000 m2. Na její výrobu padly tuny mouky, sýru mozzarella a rajčatové omáčky a pečení trvalo celou noc. Po oficiálním přeměření byla obří pizza rozkrájena a rozdána charitativním organizacím. Muž z Marylandu uklízel nepořádek při hrádce svého auta a narazil na starý stírací los, který si koupil před několika měsíci. Když se rozhodlo setřít, zjistil, že vyhrál hlavní cenu v hodnotě $1 milionu. Výherce uvedl, že los původně úplně ztratil z dohledu a na výhru přišel jen naprostou náhodou. Oslava výročí svatby v luxusní restauraci skončila pro jeden manželský pár nečekaným finančním bonusem a velkým překvapením. Žena při konzumaci objedených ústřic narazila na tvrdý předmět, ze kterého se vyklubala vzácná přírodní perla. Klenotník později potvrdil, že perla má vysokou hodnotu díky svému dokonalému tvaru a lesku.

Kamarád Habí Mine, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu kuriozitu z Japonska. Tam totiž policie vyšetřuje jistého Yoshita. Ten prořízl jednu z pneumatik u auta 43-leté ženy jenom proto, aby jí potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že to tenhle pán neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Prořízl pneumatiku tisícovce žen. Wow, jakože já chápu, když chce být chlap za hrdinu, ale myslím, že se to dá udělat i líp. Tenhle pán je ano, stále svobodný. To je ale překvapení. Tak pánové, jo, půjdeme na to nějak jinak. Třeba té milé pusté hezkou písničku. Za chvíli Coldplay, Cyril, nebo...

0: Hledáš?
1: Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
5: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
6: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
5: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
6: Zahradagalas.cz
7: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Už od předškolního věku jsou v Česku tradicí kurzy plavání. Rozsáhlá síť veřejných bazénů, plováren a koupališť dává dojem, že Češi jsou skvělí plavci. Podle statistika odborníků se ale v Česku ročně utopí co do počtu srovnatelné množství lidí jako ve státech, které obklopuje moře. Výjimkou nejsou ani děti. Právě léto patří k nejkritičtějším obdobím. Bezpečnost dětí někdy podcení i rodiče, třeba důvěrou v nafukovací plavecké pomůcky. Kratší čekací lhuty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Gimareše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, kterou proměnil střídající Neymar. Ve druhém zápase Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila po dvou gólech Bellinghama a jednom Kejna na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Vydejte se v Mimoni po stopách středověku. Tato zábavná rodinná stezka vás zavede do světa rytířů, princezen, hradů a tajemných úkolů. Začíná u městského muzea a vede podél Ploučnice na koupaliště v Mimoni. Čeká vás 3 kilometry dlouhá cesta se 13 stanovišti. Připravená je lehčí i těžší varianta stezky.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima na 23 stupních Celsia.
11: Krásné dopoledne, 9:03 s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte to sváteční pondělí. Další hity k tomu, za chvíli s námi Rihanna a teď Kid Laroi a Justin Bieber. Jdeme na to.

Rihanna, Féteru, Hitrária, krásné dopoledne. A pozor, mobily na táborech, jo. Velké téma, protože na pětině českých táborů nemohou děti používat mobily. V 60% mohou použít mobil v nějakou předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině můžou s telefonem operovat, kdy chtějí, jak chtějí, jo. Před 20 lety nám třeba telefony nezakazovali, že jo? Ať nebylo co, to je jasné. Tam proběhl ten jeden jediný dopis, který jste pravděpodobně poslali domů. Já si pamatuju, že jsem kolikrát ten rozepsaný dopis i dovezla domů, protože jsem ho nestihla poslat, jo? Takže co vy a mobily na táborech? Schválně. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Myslíte si, že by děti měly používat na táboře telefony? Nebo prostě je to lepší bez nich? Co vy a vaše nejoblíbenější vzpomínka na tábor? Máte nějakou takovou? Pěkně bez telefonů, bez všeho, v holínkách. Pojďte mi napsat 777-937-777. A k tomu Eva Farná a Miraj.

0: Mando Diao na Hit Rádiu a vaše děti dost možná na cestě na tábor. A my řešíme, jestli telefony ano nebo ne. Vesměs se shodujete, že spíš ne, aby si děti taky užili ten čas bez toho. Těma hrama, tím trávit čas společně. Třeba Luca píše, že tam mají děcka mobily na poledňák. Což jako v pohodě, kdo chce spát, spí, kdo nechce spát, scrolluje, že jo, víme. Ale jinak obecně říkáte, že spíš úplně bez. Taky píšete svoje vzpomínky. Luca třeba ještě právě píše, že si pamatuje, jak měla hlídku a kluk, co se jí líbil, jí donesl buryřonky a ona s ním ani nemohla jít tančit. Ano, ty první lásky, ty vznikají většinou právě na táborech. No a výbornou vzpomínku posílá Šárka. Prosím vás, to se stane i letos, počítejte s tím, jo. Pamatuje si na to, když syn jel poprvé a přijel zpátky, měl na sobě pyžamo, byl špinavý, počmáraný podpisy, ale spokojený. Když jsem otevřela kufr, mohla jsem ho s klidným svědomím uložit zpátky do skříně. Nic nezašpinil, nepoužil, což je jako fantastický, jo. Vy teďkon přesně balíte, přemýšlíte, kolik triček, kolik kalhot. Takhle, to dítě si vezme ty trička. Maximálně. A to, když bude jako její divoký. Dvě. Fakt. Hlavně ať mají holínky, něco teplýho. No pohodička, ale Farben, Miles Smith nebo Ford Miner už za chvilku.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
2: Auto na šrot CZ.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776-823-833.
3: Auto na šrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776-823-833.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
11: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
11: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
11: Zahrada Galas.cz.
12: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
13: Hit Radio.

Ale Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. No pozor, protože aktuálně hrajeme samozřejmě o další krásné ceny z top e-shopu s outdoor vybavením for camping. A vy byste tak měli opět se trošku vrhnout do svých vzpomínek a napsat nám na náš web hitradio.cz vaše historky na téma, pozor, tento týden, nejlepší spánek je ten pod širákem. Jo, teď úplně to slyšíte, cvrček kousek dál, nad hlavou hvězdy, prostě, no nádhera. Kdo to zažil, tak ví. Máte z toho nějakou speciální historku? Pochlubte se na našem webu. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. A teď jsou tu Depeche Mode. Words like violence, break the silence. I'm crashing in.

0: Kontakt. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Hit Radio.

0: neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné pondělí, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropu v červnu zasáhla historická vlna vedara, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdávají jim náramky sledující tělesnou teplotu. Pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. A vydáme se také na tenis. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přehánkami. Odpolední maxima 23 stupňů Celsia.
12: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, krásné sváteční pondělí, doufám, že máte volno. A teď One Republic.

Benson Boone, Féteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zázraky se stále občas dějí, minimálně nahané, neuvěříte? V Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. Nevzal, včera jenom někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta, no ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Může se stát, dobrý. Každopádně jeden zapomenutý tablet ukázal, že ještě pořád nekrademe všechno, co není přivázaný. Tak palec nahoru a jen houšť. Další hity, za chvíli DJ Sammy a teď je tady Xindl X a dovolená.

tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio Kontakt.

0: DJ Sammy s námi na Hit Radio. A je tu! Dámy a pánové, zpozorněte, je tu totiž narozeninová ruleta, ano, vaše oblíbená záležitost. Budeme opět společně v podstatě hrát, ale spíš se rodit pro voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky musíte zažít. Jestli hledáte inspiraci, co podniknout, tak na Slevomatu najdete tisíce zážitků pro každého. Od wellness pobytu a dovolených přes skvělé restaurace, po masáže, adrenalin i originální dárků, co opravdu potěší. No a jediný váš úkol, pokud vy nebo někdo z vašich blízkých bude mít teď v následujícím týdnu narozeniny, Napište mi celé datum narození, jo, den, měsíc a rok na číslo 777-937-777. Jednoho z vás vyberu, tomu zavolám a získá jak voucher, tak taky mu zahrajeme song, který byl naprostá jednička v den, kdy se tenhle člověk narodil. Tak pište, buď vaše datum narození nebo někoho z vašich blízkých, kdo bude tenhle týden slavit, 777-937-777.
1: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě, potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Hit Radio.
9: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Tohle show Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio, máme tady další narozeninovou ruletu. Ano, se Slevomatem opět pro vás máme voucher na 5 000 korun a taky narozeninový song. Bylo to těžký, je vás spoustu, ale nakonec jsem vybrala SMSku od Káji. Kájo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom nejdřív přečtu tu tvoji SMSku, jo.
1: Ano.
0: Ty jsi psala, můj milovaný manžel Petr, 7.7.1982 a hned den potom mám narozeniny, já 8.7. jen jsem se narodila o 10 let později. Je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně.
0: Tak Kájo, jaký to je slavit takhle narozky s manželem? Děláte to spolu takhle ty oslavy?
1: No jasně, určitě. A ještě k tomu máme děti v červenci a v srpnu narozený, takže máme oslavy všichni v létě, je to super.
0: Hezky, takže to jste měli nějak vypočítaný, nebo je to náhoda?
1: Ne, to byla velká náhoda.
0: Každopádně, voucher na Slevomat na 5 000 korun, ten je tvůj, nebo respektive tvýho manžela, to je jasný,
1: ano.
0: Jo.
1: Krásný.
0: No a aby jsme to jako oslavili úplně, tak prosím tě, já tady mám dva songy, které v ten den byly naprostý jedničky v hitparádách. V Americe to bylo Don't You Want Me od Human League, jo, to si dáme za chviličku. A v Německu to byl Paul McCartney a Stevie Wonder. To je tohle, jo. Human League zní takhle. Asi oba ty songy znáš. No a teď je na tobě, abys sobě a svému manželovi teda jednu z nich věnovala. Která to bude?
1: Tak prosím tu první.
0: Takže Paul McCartney a Stevie Wonder, jo? Tahle ta legendární klasika.
1: No, tak to nechte takhle, ano, klidně.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak ji tam dáme. A, nebo respektive chceš Human League?
1: No, ty jsi říkala, možná tu první byla Human League, asi jo, nebo
0: ano,
1: to nevadí.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: tak
0: dobře,
1: tak
0: dáme Human League. Každopádně, Kaji, moc gratuluju, užijte si krásný děkuji. Narozeniny, nemá se přát dopředu, takže nic nepřeju, ale užijte
1: ano.
0: si to. Jo?
1: Děkujeme moc, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jo, je to tady, my si dáme narozeninovou. A vy všichni, co teď máte taky narozeniny, tak si to užijte a třeba to klapne zase příště. Teď už Human League, song, který byl numero 1 v Americe 7.7.82.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Radio. No a dobrá zpráva, protože pokud si chcete nechat zahrát song, budete mít možnost. Ano, výjimečně, protože máme svátek, tak i dneska po 11. hodině hity k vaření. A to znamená jednoduchý princip, který znáte. Napíšete mi, co dneska vaříte, na to jsem dost zvědavá, jestli takhle o svátku vyváříte. A taky mi napíšete, co k tomu chcete poslouchat. Jo? Tak jo. Za 20 minut startujeme. Pište klidně už teď na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete slyšet. Uděláme si to prostě hezký, jo? Za chvilku Damiano David, Joan Osborne nebo Ray Dalton.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
6: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze 2 rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
7: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
8: Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
8: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
8: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela. Česká tradiční limonáda.
10: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v turnu.

0: je přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Qkuchyně.cz. Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
2: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
1: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
2: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
1: Zahradagalas.cz.
3: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů a zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se také utkají Belgičané proti domácím USA. A teď už se podíváme na počasí.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima do příjemna na 23 stupních Celsia.
8: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. startují hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777, těším se na vaše zprávy a tohle jsou Imagine Dragons.

Rapunzel, Jess Glyn a taky Macklemore, Féteru Hit Rádia. Jsou tu hity k vaření, vypíšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat na číslo 777-937-777. No jako první splním přání Anetce, ta píše, a pozor jo, tam je to hodně divoký dneska. Máme nugetky, hranolky a kečup. Mhm, za mě naprosto fantastická volba, takhle v pondělí, co jiného si k obědu dát. No, Anetka by si přála Shakiru a Dai Dai. Tak jdem na to.

0: Bíbírek za Faithless na Hit Radio. Hity k vaření pokračují. Máme tady zprávu od Martina, který píše, že vaří. Pozor. Asi spíš peče. Kachnu s houskovými knedlíky a pomerančovou vínovou redukcí. To zní skvěle. Jako fakt skvěle. Doufám, že to i bude chutnat skvěle. Přeju šťastnou ruku. Martin si přál něco staršího, něco, co vás rozproudí, a potom sám navrhl sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov, jsem všetký Kramárov. Já myslím, že se to k tomu svátečnímu pondělí skvěle hodí. Dáme si elán už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
6: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Hit Radio. Hit Radio.

Činasky 1970 na Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Peťa s Aničkou a taky s Peťou dneska dělají společný oběd a dělají, prosím pěkně, telecí řízek s bramborovou kaší. Já přemýšlím, jestli můžete s řízkem někdy udělat chybu. Podle mě prostě ne, to je fakt naše národní jídlo. Chtěli by k tomu Only Girl in the World od Rihanny a víte co? Tak si jí dáme.

End of Beginning, DJO, Féteru Hit Rádia. K tomu samozřejmě hity k vaření. Teď si dáme zprávu od Lucky, píše, dnes bude uzená rýžová polévka, pečený králík s bramborem a zeleninový salát. Hele, vy máte dneska normálně nedělní obědy, to je skvělý, jako chválím naprosto. No a Lucka by chtěla, Pedro, ať se trochu rozproudíme. Tak jo, tak se pojďte rozproudit.

0: Tak čo, rozhýbalo vás to, Pedro za námi na Hitrádiu. A ještě stihneme splnit jedno vaše přání. Díky za všechny ty SMSky, za všechny ty věci, co vaříte. A tu poslední věnujeme Blance, která píše: dneska vařím rajskou omáčku s kuličkami z mletého masa a rýží. K tomu do zásoby pro svoji početnou rodinu raději ještě udělám šunkofleky, ať mi nepomřou hlady. No, spousta vaření takhle na pondělí. Tak Blani, ať ti to jde od ruky. A Blanka prosí o rybičky. 48. Všechno v péči mám. Tak si dáme tematicky léto už za chvíli.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 27.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice zatím neshodnou. Kratší čekací lhuty, osobní lékaři, plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství světa. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se potom utkají také Belgičané proti USA.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Dneska zataženo až oblačno, místy se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 a na horách kolem 15. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, taky další hity. Teď je tu Shakira.

0: Romantika jako blázen, Last Good Night, Féteru Hit Rádia. No a ještě jsme dneska neprobrali Vary, tak co se zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo moc neviděl. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, ale holky, asi máte smůlu, protože zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin. A z Big Bird Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. No a jinak, samý dekolt, večírky a jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Little Simsa, Burna Boy, Féteru, Hitrádia, krásné odpoledne. Na pozor, pozor, protože zítra už rychlá pětka ve snídani šampionů. Ano, jedeme i o prázdninách a zítra ráno máte možnost vyhrát 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích. Kdo neví, tak pozor. To je totiž naprosto unikátní projekt, který spojuje hudbu a víno. Dvě naprosto dokonalé věci. Takže hudba těch nejlepších interpretů a víno těch nejlepších vinařství. Soutěžíme už zítra ráno v rychlé pětce, tak si to nenechte ujít. No a za chvíli už třeba Tayo Cruz, Sabrina Carpenter nebo Kabáti.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jady, jady, jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cruise a Dynamite, posloucháte Hit Radio. Už jsme si toho dneska řekli hodně, ale ještě jsme si neřekli to nejvíc zbytečný.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V italském městě Eraclea blízko Benátek je zakázáno stavět hrady z písku. No, tak bacha, nebo vám ty bábovičky rozšlapou.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio Kontakt. I didn't hear.

0: Dermot Kennedy a jeho Better Days, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Blíží se 13. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, krásný zbytek svátečního pondělí, ať už máte volno, nebo jste třeba dneska mezi těmi málo, kdo jsou v práci. Užijte si hezké pondělí a přeju, ať potom do toho zbytku pracovního týdne vykročíte pravou nohou. Mějte se hezky do celé, třeba ještě tohle. Cure, bude Mikael, budou Welshly Arms. Mějte se hezky, ahoj!
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá!
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a

0: Elčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný. Krásný.
4: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
4: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
4: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, minutu před 13. hodinou. Vás od mikrofonu svátečního Hitrádia Kontakt zdraví Deniska Jelibaj. Pojďme se podívat na naše silnice. Řidiči opatrně na Děčínsku na příjezdu do Hřenska mezi Mezní Louky. Bourala 3 osobní auta, projedete s omezením. A dávejte pozor taky v Liberci, v Nových Pavlovicích, v ulici Květnové revoluce. U křižovatky se Sokolovskou dávejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Zdržet byste se ale neměli. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
3: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
2: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
3: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
2: Zahradagalas.cz.
4: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Kontakt.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští poslanci na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Hlavní soutěž dnes nabídne bulharský snímek Bílé noci, černí prachy. Víc umělecký šéf festivalu Karel Och.
9: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
8: Doplním, že filmový festival potrvá až do soboty 11. července. Do Česka se opět pomalu vrací tropy. Po relativně chladném pondělí se postupně zase začne oteplovat. Ve zbytku týdne by mělo být většinou mezi 20 a 30 stupni. Od středy navíc ubyde i srážek. O víkendu pak bude převážně jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 5 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Bára Purkartová, krátké zprávy. Báro, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Jak už bylo zmíněno, teploty se postupně začnou během týdne zlepšovat. Dneska nám ale teploměry ukazují mezi 18 a 21 stupni. Nejchladněji bude kolem Liberce a Jablonce. Na většině území čekejte zataženo občasné přehánky. Nejvyšší teploty ty nám zase přinese Česká Lípa.
1: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin a 3 minuty. Deniska Jelibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Je to s podivem a je to hlavně nespodivem, je to smutný, že vlastně vždycky nám vyjdou tyhle ty státní svátky do léta. Aspoň to jsem si myslel jako dítě, ale teď už jsem rád, že je hlavně státní svátek. A jsem rád, že tady dneska můžu být společně s vámi. My si dáme i další skvělý hity. Pojďme na to.

Billie Eilish s jejím krásným hitem Birds of a Feather na Hit Radio Kontakt. Téměř 10 minut po jedné odpoledne. Krásné pondělní sváteční odpolko. Já už jsem to nakousl v našem startu společného vysílání a to je to, že vlastně zase máme tady prodloužený víkend, který je super a já jsem strašně rád, že ho máme, ale pamatuju si, že celou dobu, co jsem chodil do školy, tak mě vždycky hrozně mrzelo, že nám vyšly hned dva tyhle ty státní svátek, Cyril a Metodě a ještě Jan Hus, na začátek léta. A vždycky jsem si říkal, sakra, proč se ty důležité události nemohly stát v době, kdy je školní rok. Teď už ale je to vlastně dobrý období, protože si ho můžeme pořádně užít. Když je člověk prostě pracující, tak najednou ocení každý den volna. Je to tak? Třeba někam vyrážíte se svojí ratolestí, třeba máte už teď nějaký krásný plány a třeba nás ladíte někde z koupáku nebo cestou na dovolenou. Napište nám na WhatsApp 606 825 404, co všechno ještě čeká na vás během těchto dvou měsíců pohody a klídku. A já vám k tomu pošlu pohodu a klídek v podobě těch nejlepších hitů. Protože jsou evergreeny, který nikdy neumírají. Mezi nimi třeba Queen a jejich The Show Must Go On. 13.10 a tady je to nejlepší z našeho playlistu.

0: Krásné odpoledne, ladíte Hit Radio Kontakt, minutu po čtvrt na dvě, Deniska Hlibaj vás zdraví od mikrofonu. Tenhle skvělý hit, tak ten nelze zapomenout. Where is my husband? Kde je můj ženich? Třeba je to otázka, kterou máte vy a já na ní nemám ještě odpověď. No, hrozně rád bych vám řekl, že vím přesně, kde je váš životní partner. Pokud zatím žádného nemáte, nezoufejte, protože aspoň jednu odpověď pro vás mám určitě a to je podobě toho, kde jsou ty nejlepší hity. Ty už jsou připravený v našem playlistu. Jo, rozjedem spolu sváteční pondělí, jak se sluší a patří. Je potřeba si občas trošku vydechnout a dát si chvíli pohody. A právě na to jsou tady Maroon 5 a Cardi B. Když dorazí hit Girls Like You, tak bude chvílka pohody, klídku. Tu ale velmi rychle zase vystřídá energická dvojice Ella Henderson a Rudimental. Pořádný nářez s hitem Alibi už je připravený. A léto, přátelé, tak to už je ready určitě. Když dorazí Ricky Martin a jeho Living La Vida Loca. Tak tohle všechno za malý okamžik v našem playlistu. Zůstaňte s námi při dobré náladě, při pondělním odpoledni na Hit Radio Kontakt.
1: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
10: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
11: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
12: Hit Radio.
13: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Jenom to nejlepší z hitů, 13 hodin a 32 minut k tomu. Tady je Hit Radio Kontakt a Sever Čech žije nejenom tou nejlepší letní náladou, ale taky tou nejkrásnější přírodou široko daleko. Jizerské hory opět ukážou svůj nejkrásnější tvář, protože už po 16. si můžeme společně užít krásnou fotosoutěž, ve který i my budeme spolu vybírat ty nejkrásnější fotky z toho kraje. Fotografové z našeho regionu zachycují Jizerský hory v celé jejich kráse. Kdo zvítězí, zatím ještě nevíme, ale když jsem viděl některé ty fotky, tak musím říct, je to neskutečná krása. Je tady třeba vodopád, jsou tady ale taky zámky, listy, prostě jarní, letní, podzimní i zimní příroda, všechno na jednom místě. A je to skutečně nádhera. Moje otázka je, kdyby byla nějaká věc, kterou byste chtěli vy, aby byla v Jizerských horách vyfocená, co by to bylo? Co byste vy chtěli vidět v Jizerských horách na fotce? Co by pro vás byl jasný vítěz? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. A my se od dynamického Rickyho Martina přesuneme sem zpátky k nám do České republiky. Na tuzemskou scénu totiž dorazil Krištof a jeho hit Naviděnou. Tak já vám spíš říkám naslyšenou u dalších hitů.

Hey, hey, what's up? Krátce před 3:15, tady je Hit Radio Kontakt s tím nejlepším svátečním playlistem. Chcete se pobavit společně se mnou? Pak jste na správném místě. Vy jste napsali na náš WhatsApp 606 825 404. Kdybyste si měli vybrat nějaký místo, který by mělo být vyfoceno a zařazeno do fotografické soutěže o nejhezčí fotku v Jizerských horách, co by to bylo? A jasně, přišlo nám spousta hezkých odpovědí z takových těch klasických míst, který byste tam chtěli vidět. Ale František to posunul na novej level, protože napsal. A já vám to přesně přečtu. Ahoj, nejhezčí věc, která by se dala vyfotit v Jizerských horách, je prázdný parkoviště bez lidí. Tak já ti to přišlo nesmírně vtipný. František prostě chce prázdný parkoviště bez lidí. Ale Franto, ty jsi nespecifikoval, v jakou hodinu. Já myslím, že když tam přijedeš ve 3 ráno za deštivýho dne, tak že takhle v noci tam nikdo určitě nebude. Takže jako dá se vyfotit asi i prázdný parkoviště. Ale je mi jasný, že uprostřed těch nejhezčích dní, kdy chodí všichni na výlety anebo v zimě na běžky, se asi bude hledat vůbec jedno parkovací místo docela těžce, na to, že aby byl celý parking lot úplně vyčištěný. No, tak vidíte. Třeba se nám povede vyfotit i tohle, pokud jste amatérští, anebo i profesionální fotografové. Tohle může být vaše nová výzva. Zajďte do Jizerských hor a vyfoťte tam prázdný parkoviště. Já vám pošlu další skvělý hity. Už za malý okamžik do celý nás čeká třeba George Ezra.

0: Vzelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Vzelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Vzelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Vzelčín?
1: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Vzelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
0: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
1: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Vzelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
0: To zní jako typ na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
1: Určitě. Zoopark Vzelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
0: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Vzelčín. Zooparkvzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Vzelčín. Zooparkvzelčín.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na srot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 14 hodin. Bára Purkartová připravila krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. Řidiči opatrně v Rychnově u Jablonce nad Nisou v Ještěcké ulici, probíhají tady práce a silnice je proto dočasně uzavřená. Zbystřete taky na Děčínsku v Jiříkovicích ve Filipovské ulici. Probíhá tady oprava železničního mostu. Komunikace je proto dočasně neprůjezdná a je třeba využití alternativních objízdných tras. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volej na 800 900 952.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
3: On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Úřad vlády dnes mimořádně zpřístupnil Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k reprezentačním účelům a ubytování významných hostů. Palác je pro zájemce přístupný až do 18 hodin. Běžně nepřístupnou budovu v Praze úřad otevřel při příležitosti dnešní připomínky upálení mistra Jana Husa. Část Prahy dál zůstává bez teplé vody. Na vině je havárka potrubí a také odstávka zdroje v Mělníku. Bez teplé vody jsou teď tisíce domácností v Michli, Krči, Nuslích a Podolí. Dodávky by se měly obnovit nejpozději do dnešní půlnoci. Brazilský fotbalový útočník Neymar ukončil reprezentační kariéru. Stalo se tak po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále světového šampionátu, kdy Brazílie prohrála 1-2. Nicméně z 80 góly Neymar zůstává historicky nejlepším střelcem Kanárků.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Bára Purkartová a krátké zprávy. Báro, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Dneska teploty nepřesáhnou 21 stupňů, na většině našeho území zůstane zatažená obloha a taky většinou deštivá. Frýdlant a Liberec ukazují aktuálně jen 18 stupňů. Teploty by se ale v průběhu týdne měly začít zvedat. V úterý ráno bude 18 až 19 stupňů, přes den může být až 24 spolu jasnou oblohou. No a později se nám vrátí zase tropy, to znamená, že léto pojede v plné proudu.
3: Hit Radio Kontakt.
0: Je 14 hodin 3 minuty k tomu. Denis Kélibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Někdy je třeba vypustit všechny starosti a užít si jenom to nejlepší z hitů. Přidáme vám k tomu třeba spoustu zajímavých informací z našeho regionu i si třeba něco řekneme o tom, že dneska je Mezinárodní den pusinkování. Komu byste ji poslali, to se dozvíme už za chvíli. Teď už další hity. Hit Radio. A když už se řekne pohodový léto, nemůžou chybět ani One Republic a jejich I Ain't Worried. Prima den.

0: 16.08.
1: Tak všechno mám.
0: Hit Radio Kontakt vám přeje to nejlepší pondělní odpoledne. Státní svátek je tady a to se samozřejmě musí náležitě oslavit. Na dnešek totiž připadá taky Světový den pusinkování. International Kiss Day je tady dneska. No a tak se samozřejmě nabízí jedna krásná otázka a to je, kdybyste mohli poslat komukoliv pusinku, kdo by to byl? Komu byste ji chtěli poslat? A teď to nemusí být jenom ta romantická zamilovaná pusa pro vašeho nejbližšího. Tohle není Valentín, tohle je den dávání pusinky. A to můžete poslat i třeba svému sourozenci, svojí mamince, prostě komukoliv, komu byste chtěli popřát krásný den a třeba tímto způsobem říct děkuju za to, že tě mám ve svém životě. Napište nám na WhatsApp 606 825 404, komu byste chtěli na Mezinárodní den pusinek poslat tu svojí. A my se na ně za chvíli společně podíváme. A na co se podíváme do té doby, než nám dáte vyvědět na WhatsApp? Co třeba na další skvělý hity? Jak už jste možná poznali, dalším bodem našeho společného programu rozhodně nebude ticho, protože právě teď za váma vyšlu tenhle fantastický kousek v podobě September, Cry for You. Tak skvělý pondělní odpoledne.

0: Jenom to nejlepší z hitů pro vás máme připraveno na jednom místě. Krátce po čtvrt na tři, Hit Radio Kontakt vám dělá lepšího společníka a my se spolu vydáváme ještě si užít International Kissing Day. Dneska mezinárodní den líbání, pusinkování a nevyslali jsme to v takovém tom stylu romantickým, ale prostě, když je někdo, kdo je pro vás víc než jenom na obětí, může to být třeba vaše maminka, vaše teta, vaše sestra, nebo někdo, kdo ve vaší rodině, někdo, kdo je vám prostě hodně blízký a chcete mu poslat takovou abstraktní pusinku třeba skrz nás. Psali jste nám na náš WhatsApp 606 825 404 a třeba Lucka, ta by chtěla poslat pusinku svojí nejlepší kámošce Julče, která je aktuálně po nehodě v nemocnici, tak to je třeba si myslím moc hezký příběh, takže posíláme Julče i teďkon pusinku k uzdravení. Přišlo nám několik zkazů, kde jste nám psali, že mamce, že ségře. Je zajímavý, že většinou jsou to ženy, žena, že nejčastěji nám ženy píšou, že by chtěli třeba mamce, sestře něco poslat, ale napsali nám i nějaký pánové, protože opět se ozval František a ten nám píše, ahoj, chtěl bych poslat pusu svojí mamince, protože vždycky tady pro mě i bráchu byla. Tak to je taky krásný, co myslíte? Je tady pondělí odpoledne a krásný, to ještě určitě bude i dál. Nejenom dneska na Mezinárodní den pusinek a státní svátek vám budeme posílat dál skvělý hity. Za malou chvíli nám tady s hitem Abracadabra vykouzlí Lady Gaga další úsměv na tváři. Tak zůstaňte společně s námi na vlně toho nejlepšího.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ed Sheeran a jeho Sapphire nám zlepšuje odpoledne. Hit Radio Kontakt, tady společně s vámi, samozřejmě pro ten úplně nejlepší den. Možná jste si všimli, že street art na severu Čech začíná získávat na popularitě. Ano, i třeba v Jablonci nad Nisou teďko město rozšiřuje svoji sbírku muralů. To jsou takový ty velký obrazy, velký malby různě na domech. A teď já nemluvím o nějakým vandalským graffiti, ale o velkoplošných malbách, které mají skutečnou hodnotu a jsou nějak umělecky zajímavý. V Jablonci nad Nisou takových velkoplošných maleb přibylo hned několik. Postupně tak mění vlastně takovýhle město v takovou galerii pod širým nebem. Schválně, máte třeba nějaký obrázek, který byste viděli rádi? Já jsem koukal na internet a myslím si, že třeba stará historická tramvaj s velkým světlem vepředu a nápisem Jablonec je opravdu povedený kousek. Co byste vy chtěli vidět třeba v našem regionu? I o to se s námi můžete podělit na WhatsAppu 606 825 404. A já se teď s vámi podělím o další krásný hity, který nám zlepší odpoledne.

0: Některý hity jsou pořád i nářez, ale tohle je ještě o level vejš. Hit Radio Kontakt, krátce před 3:15. Tady je ten nejlepší playlist, nejlepší pondělí a nejlepší společný čas. Počasí zatím venku nic moc, ale za chvíli by se mělo vrátit zase o něco teplejší čas. A to se musí samozřejmě oslavit i s těmi nejlepšími hity. Dáme si kapelu, která má jednu z největších popularit třeba i na streamovací platformě Spotify. Je neskutečný, že po tolika letech je ještě stále tak populární, ale zas na druhou stranu, kdybyste se podívali na můj playlist, tak tadle by tam rozhodně byla. Imagine Dragons a jejich kousek Radioactive na pondělí odpoledne jako dělaný hit a samozřejmě k tomu přidáme do celý i spoustu dalšího. Tak zůstaňte s námi při dobré pondělní náladě.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
4: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 15 hodin. Bára Purkartová připravila další krátké zprávy. Podíváme se taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Dávejte řidiči pozor, v Liberci Blažkově ulici u křižovatky s Náchodskou bourala tady dvě osobní auta a je třeba počítat s omezením. A na trase Mladá Boleslav Česká Lípa u odbočky na Doxy bouralo osobní auto do stromu, taky tady počítejte se zdržením a hlavně s kolonami v obou směrech. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
2: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Národní park České Švýcarsko je pod dozorem. Spolu se strážci v oblasti teď o letních prázdninách hlídkují také čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách nebo na koních. Vybrané lokality pak policie mapuje i s pomocí dronů. V Praze přistálo unikátní letadlo. Na pravidelný spoj z Toronta do Prahy vyslal kanadský dopravce speciál s poutačem na zimní olympiádu v Itálii. Ta už sice skončila, společnost nicméně letadlo ponechala ve speciálním dekoru, který se v Česku objevil vůbec poprvé. Chorvatsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky jednotek hasičů, kterým práci komplikovalo sucho a také vítr, kvůli kterému se plameny šířily rychleji.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Bára Purkartová a krátké zprávy. Báro, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty se drží mezi 18 a 19 stupni. Vypadá to, že během dnešního odpoledne už víc než 20 stupňů na teploměrech nenaměříme. Úterý ráno přinese příjemnější počasí, 17 až 18 stupňů dopoledne a odpoledne se teploty mohou vyšplhat ještě výše. Tropy se nám začnou vracet v polovině pracovního týdne. Od středy mohou přesáhnout i 30 stupňů. Polojasná obloha zůstane zítra, dneska s přepržkama a deštěm.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 15 hodin, 3 minuty a to znamená čas na další skvělý hity. Od mikrofonu Hit Radio Kontakt vás zdraví Denis Kajlibaj. Připravil jsem tady pro vás spoustu skvělých kousků, aby jsme si mohli i to sváteční užít pěkně naplno. Podíváme se společně taky do Hodkovic na Libereckou výšinu a hlavně na naše koupaliště a bazény. Teď už se ale vydáváme za Shakirou. Tady je ikonický kousek Whenever. V pondělí to musíme rozjet po třetí odpolední skutečně naplno a hezky ve stylu.

9 minut po 15. hodině. Hit Radio Kontakt jako nejlepší společník do regionu na sváteční pondělí. Krásné odpoledne vám všem, kteří si to užíváte spolu s námi. Vydáváme se teďkon do Hodkovic nad Mohelkou, místa, kde žije zhruba 3300 lidí, ale hlavně místa, kde fungovalo už od 50. let 20. století koupaliště, který poslední dva roky bohužel v provozu není. Jak se to stalo? Prostě už je příliš nebezpečný, už je příliš starý a potřebuje opravit. Nebylo úplně rozhodnuto, že by se opravoval tím klasickým způsobem. Místo toho by tady měl vzniknout přírodní biotop. Takový přírodní koupaliště, který se čistí bez chemikálií. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale zatím to vypadá, že pokud všechno půjde dobře, tak bychom tenhle koupák mohli mít hotový už příští rok během léta. A to si myslím, že je vlastně na tomto vůbec nejhezčí, když se v našem regionu věci postupně opravujou, zlepšujou, místo toho, aby se jenom zbořily. Pokud se vy chcete vykoupat nějakým hezkým koupáku v našem regionu, žádný problém. Třeba kateřinské lesní koupaliště, to je v plném provozu. Zajet můžete i do Turnova na koupák, pokud máte rádi něco víc zajímavého. A nebo stačí přejet krátce přes hranice a v Německu, na Oberstdorfu, si můžete užít další fantastický koupaliště. To možná není přímo v našem regionu, ale hezký je, že nemusíte jezdit nikam daleko, abyste si mohli užít dobrou koupačku. Teďko ty dny na to nevypadají, ale během dvou dní se nemusíte bát, že by se nám léto zase nevrátilo. Před námi jsou další hity. Na chvíli zvolníme tempo, dokonce to trochu zvážníme. Než dorazí Linkin Park, je tu taky Lana Del Rey a její Young and Beautiful.

Billy Armstrong a s ní taky celý Linkin Park v tomhletom nářezu Up From The Bottom. 3:15. Hit Radio Kontakt společně s vámi na pondělní svátek. A my si samozřejmě musíme to léto pořádně užít. Tropy se nám budou vracet zpátky a to znamená, že by je chtělo přivítat s nějakým tím skutečně letním hitem. A na to tady máme skutečně letní umělce, kteří nám dokáží za každého počasí vykouzlit kousek toho krásného slunného dne. Do téhle kategorie rozhodně spadá třeba Alvaro Soler. Zavřete na chvíli oči, protože tohle je pláž, teplý písek, pohoda a hlavně skvělý hit. Prosím vás, oči nezavírejte, pokud sedíte za volantem. Tam to rozhodně není dobrý nápad. A třeba si chcete užít něco i z tuzemské scény, tak pro vás tady taky něco máme. Každá česká vlajka má slovenský klín. Zveme naše kamarády ze Slovenska, aby si společně s náma užili činasky a skvělý hit slovenský klín. To a mnohé víc už pro vás máme za pár minut v éteru Hit Rádia Kontakt. Tak to s námi pojďte rozjet na dnešní státní svátek, na dnešní prodloužený víkend, na dnešek den, který bychom si měli užít s tou největší pohodou.

0: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
6: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
7: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Skvělé odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Máme tady pro vás ty nejlepší tipy, kam vyrazit v našem regionu. Ano, kde všude si můžete užít to nejlepší? Pojďte společně s námi třeba na Libereckou výšinu, místo, kde se koná spousta jedinečných událostí. Na Liberecké výšině si můžete mimo třeba letního kina užít také hospodský kvíz. Pokud se chcete dozvědět víc, běžte na libereckavýšina.com, kde všechno určitě najdete. Je to krásné místo, kde skvěle vaří, kde se můžete ubytovat, kde si můžete užít třeba i svatbu se svatební hostinou a vším, co je k takové dobré veselce potřeba. Liberecká výšina je ideální místo, kam vyrazit s celou rodinou, ať už třeba na výlet, na přespávačku, a nebo za tím nejdůležitějším ve vašem životě. Tak rozhodně i vy nebojte se vyrazit na Libereckou výšinu, další krásné místo v našem regionu. Teď už za námi pošlu další hity, protože tady je třeba kousek Man on the Moon, aby jsme si dál užívali sváteční pondělí. Hezký den!

0: Rose a Bruno Mars s hitem APT. Tohle je Hit Radio Kontakt. Krásné odpoledne vám všem, kteří si spolu s námi užíváte pohodové léto. V Česku se utopí víc lidí než u moře a tak je potřeba si vždycky dávat pozor. Máme tady sice rozsáhlou síť bazénů, plováren a koupališť, ale to neznamená, že každý rok nedochází k několika situacím, které jsou prostě plavecky nezvládnutý. Nejdůležitější je, aby děti měly dobrou výbavu a přesto na ně rodiče koukali. Nejčastějším problémem totiž bývají špatně nafouknuté rukávky, které potom dětem sklouznou z ruky a oni se mohou jednoduše utopit. Jak tomu předejít? Dávejte hlavně pozor. Sledujte svoje děti v bazéně a nikdy je tam nenechávejte samotný. Já si pamatuju, že když můj malý brácha byl fakt malý a ještě jsem bydlel u našich, tak jsme takhle seděli všichni u bazénu, u našich na zahradě a během chvilky brácha úplně v klidu do té vody skočil. Tam to naštěstí bylo jednoduchý. Prostě jsme skočili za ním a rychle ho vytáhli. Ale bylo naprosto neuvěřitelný, že 2-3letý dítě se vůbec nebálo. Prostě skočilo do vody, no a samozřejmě nebyla to úplně optimální situace a může se jednoduše utopit. Tak dávejte pozor, ať se takováhle situace nikdy nestane. Ať nikdy nemusíte řešit nějaký velký problémy. Takže na to dávejte pozor a pokud někam plánujete k vodě vyrazit, určitě si ověřte, že voda je buď velmi, velmi mělká, jenom brouzdaliště, a nebo že jste správně vybaveni a připraveni na tuhle situaci u vody. Já samozřejmě vám pošlu i další skvělý hity, protože u těch se rozhodně topit nebudeme. Maximálně tak topit v radosti. Čeká nás třeba Rosalind, Black Eyed Peas nebo Sigma s hitem Nobody to Love. To a mnohem víc už za pár minut tady na Hit Radio Kontakt.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a Balakrylem natřeme futra.

0: korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
2: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
2: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
2: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
2: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je 16 hodin. Bára Purkartová připravila další krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor, v Lichrově u Jablonce nad ní jsou v Ještěcké ulici. Probíhají tady stavební práce a silnice je proto dočasně uzavřená. A zbystřete taky na Děčínsku Výlovem ve Vinařské ulici mezi křižovatkami ulic Krátká a Rekreační. Počítejte s omezením kvůli výkopovým pracím. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zítra oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech. Čtyřtýdenní intenzivní výcvik je určený pro studenty starší 18 let, kteří v případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatý program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
7: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
6: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 kilometrů vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení. Fotbalová Sparta před zahraničním soustředění protřídila kádr. Na soustředění do Německa s týmem neodcestovali 4 hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. Birmančevič, Kobaut, Garcia a Tuči. V kádru navíc chybí také Rahmany a Kairinen. O jejich nových působištích už se prý jedná.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Bára Purkartová a krátké zprávy. Báro, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. 18 až 19 stupňů se zataženou oblohou a místy deštěm. Tak to vypadá na většině našeho území na dnešní odpoledne. 18 stupňů hlásí třeba Liberec a Jablonec, Semily jsou na 19, nejvyšší teploty v regionu. Na 20 stupních nad bodem mrazu ukazuje Česká Lípa. Úterý nám přinese teploty už o něco vyšší. Měli bychom mít hned dopoledne 17 až 20 stupňů. Odpoledne i znatelně víc. Polojasná obloha zůstane na většině našeho území, Frýdland ukáže i zataženo, pršet by ale nemělo.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 4 hodiny, 4 minuty k tomu. Denis Kehlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Společně se vydáme za dalšími letními příběhy i do libereckého veseckého areálu na různé novinky. Přidáme k tomu fantastický hity a hlavně pořádnou nálož skvělý energie. Pojďte si s náma užít další hodinu nabitou jenom tím nejlepším. Tady na Hit Radio Kontakt.

16 hodin, 11 minut, tady je Hit Radio Kontakt a my se společně vydáváme po stopách toho nejlepšího, co můžou letní měsíce přinést. Ano, není nic krásnějšího, než když člověk vyleze před barák a hned na něj zazáří sluníčko. Když takhle si třeba můžete lehnout na zahradu a září na vás sluníčko. Když někam vyrážíte a září na vás sluníčko. A nebo když jste v tramvaji a září na vás sluníčko. Ať už tak či tak, někdy je fajn. Když je venku teplo, někdy by si člověk přál, aby tam nebylo takový vedro. Určitě máte spoustu historek, který jste slyšeli mnohokrát. Nejčastěji třeba od svých rodičů, nebo je říkáte vy svým dětem. Schválně, co máte za takový klasický letní průpovídky, který už jste slyšeli stokrát dokola a který pořád znovu a znovu znějí u vás v rodině. Napište nám na WhatsApp 606 825 404 a podíváme se na vtipný letní hlášky, který pořád kolují tam a zpátky. Já k tomu přidám i nějaký určitě svoje, takže za chvíli se potkáme na našem WhatsAppu. A do té doby se můžeme scházet u toho nejlepšího playlistu, protože když přijde léto, tak musí dorazit i Enrique Iglesias.

0: Jenom to nejlepší z hitů vám přinášíme do éteru Hit Rádia Kontakt. 16 hodin, 18 minut a společně jsme teďkon po stopách letních hlášek. Vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404. Já jsem slíbil, že se podělím o tu svoji, která mě utkvěla z dětství v hlavě. A tou je rozhodně to, když mi moje mamka vždycky říkala, prosím tě, hlavně jestli piješ dostatek vody. Jasně, mami. Je léto a určitě jsem si nedal ani loka. Jenomže pak jsem se většinou zastavil a řekl jsem si, tyjo, ještě, že mi to ta mamka pořád opakuje, protože nebejt toho, tak já bych si třeba toho loka vody ani za celý den nedal. Mezi to, co jste nám psali, bylo třeba, prosím tě, už ses namazal, nebo no tak se radši schovej do stínu. Jasně, to jsou prostě úplný letní klasiky. Já vám přidám i další úplný letní klasiky v podobě fantastických hitů. Dorazí třeba Alex Warren a jeho Ordinary, hit, který vystřídal Eda Sheerana v takovém tom nejčastějším, čím se začíná s první svatební tanec. Alex Warren a Ordinary, to je absolutní klasika na první tanec novomanželů. Dorazí taky Calvin Harris s Rihannou a jejich hitem This Is What You Came For a nebude chybět ani něco z domácí scény. Tak zůstaňte společně s námi na vlně toho nejlepšího, co nabízí hity na sváteční pondělní odpoledne.
1: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Prima den vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Pokud bydlíte na Liberecku, pak určitě znáte náš Vesecký areál. Krásný místo, kam vyráží rodiny s dětmi, sportovní nadšenci v létě i v zimě, i prostě ti, co si chtějí na chvíli odpočinout. Je to teda taky místo, kde probíhala honička policejního auta s jedním zločincem, ale naštěstí to není úplně každodenní záležitost, na kterou bychom se tady museli připravovat. Tak náš Vesecký areál je letos zase o něco hezčí. Protože třeba k fotbal golfu tam přibyla taky docela zajímavá nová stezka, je to bosonohá stezka i venkovní třída, takže užít si můžeme zase další nové věci. Je tady třeba nový takový domeček nebo stánek, kde si můžete sednout, lavičky, stín a spousta dalšího, co se nachází tady v našem Veseckém areálu. Můžete si to užít i třeba jako s rodinou, můžete tam vyrazit třeba se svými žáky, pokud přemýšlíte, kam na podzim vezmete prvňáčky, pokud jste učitel, je to prostě další hezký místo, který nám dělá to Liberecko o něco příjemnější. Dejte nám vědět i vy na náš WhatsApp 606 825 404, kam nejraději chodíte v našem regionu a já vám k tomu připošlu i další skvělý kousek. Je 16 hodin 33 minut přesně a tady už je čas na další chvilky pohody. Over the Rainbow právě teď a tady.

super hity, pak nechoďte nikam dál, protože tady jsou pro vás už připravený. Užijeme si společně ten nejlepší playlist teď a tady. Na hodinách máme 16.38 a pondělí, kdy máme ještě den volna, musíme náležitě naplnit tím nejlepším playlistem. Někdy je jednoduchý radovat se, někdy to prostě jde úplně jednoduše, že ano. Někdy je to zase o dost těžší, protože člověk třeba nemá tu nejlepší náladu a tak prostě si chce i trošku postesknout a zasmutnit. Nebudeme ale tady mít žádnou trýzeň, dáme si na chvilku hit, který nám dokáže připomenout, že všechno bude dobrý. I když někdy je to docela těžký. Za malý okamžik dorazí do studia Tom Odell a jeho hit Another Love. Takže pokud vás cokoliv trápí, vězte, že my vám budeme vždycky stát po boku. Jako ten nejlepší parťák do pohody, ale i nepohody.

0: Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
7: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
9: Auto na šrot CZ.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776 823 833.
10: Auto na šrot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776 823 833.
11: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
12: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze 2 rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Pohlédl do

0: westernové-městečko.cz.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tak je téměř 17 hodin. Bára Purkartová připravila další krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor na Českolipsku v Drnovci, kde bourala dvě osobní auta. Místem ale projedete s omezením. A taky opatrně na Děčínsku ve Varnsdorfu v Pražské ulici u křižovatky s Edisonovou. Tady do sebe najeli dva osobáky. Projet by se mělo dát s omezením. Zdržet se můžete jenom nárazově. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 17 hodin, pěkné odpoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
9: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
8: Krev chodí pravidelně darovat nejen policisté, ale taky hasiči nebo záchranáři. Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinérii v ruské Omské oblasti. Leží na Sibiři asi 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze. O napadení drony dnes informovaly i ruské regionální úřady. Tenistka Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou, postavenou o 4 příčky níže.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Bára Purkartová a krátké zprávy. Báro, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí, kde aktuální teploty kolují mezi 18 a 20 stupni. Nejtepleji v regionu je zatím na Českolipsku a Varnsdorfsku. Naopak nejchladnější počasí nám ukazují Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou. Místy zatažená obloha s deštivými přehánkami zůstane na většině našeho území. A to až do úterního rána, kdy se teploty postupně začnou měnit. 17 až 18 stupňů během dopoledne, přes den i ke 24 stupňům. Polojasná obloha bez deště by měla zůstat na většině našeho zítřejšího území.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin a 4 minuty k tomu. Denis Kélibaj vás ještě jednou zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Pojďme se společně vydat do světa těch nejlepších hitů severu. Pojďme si spolu užít státní svátek naplno. Ano, buďte s náma ve spojení na WhatsAppu, ale taky samozřejmě tady u nás přímo ve vysílání. Teď už rozjíždíme ty nejlepší hity na odpoledne.

10 minut po 17. hodině, tady je Hit Radio Kontakt, Kamrát a jeho Be Mine nám akorát dozněl v éteru. A my se teď společně podíváme na ty věci, kterým jsme jako děti věřili a pak jsme s hrůzou zjistili, že vlastně nejsou nutně pravda. Já jsem třeba jako dítě často obrečel to, když v nějakém filmu někdo umřel, protože jsem si myslel, že to znamená, že vlastně i ten člověk umřel v realitě. A přišlo mi hrozně zvláštní, jakým způsobem dokázali naklonovat lidi, aby ten herec se mohl objevovat v dalších různých věcech. Naštěstí mi jednou mamka vysvětlila, že to je všechno jenom hraný a mně se ulevilo. Schválně, čemu jste vy jako děti dokázali uvěřit a pak teď v dospělosti se tomu zasmějete, že vlastně to bylo docela vtipný, že něčemu takovému jednoduchému jsme jako děti dokázali přikládat důležitost. Pište nám na WhatsApp 606 825 404 a já už pro vás teď chystám další skvělý hity na ještě jednu společnou hodinku našeho programu. Zvolníme tempo, nadšení nám zůstane, před námi je Rag & Bone Man a jeho hit Human.

0: 17 hodin a 17 minut, ladíte Hit Radio Kontakt. Tohle byla Dua Lipa a její Training Season. Hit, kterým si vymanifestovala svého budoucího partnera a představte si, povedlo se jí to. Ano, tohle byl kousek, který měl přinést do života nějakou skutečnou lásku a tu nakonec našla. Teď je šťastně vdaná a je neskutečný, že vlastně stačilo udělat hit, stačilo se trochu podívat a hned to funguje. Asi bychom to teda tím pádem měli my singloši udělat taky podobně, protože já teda po 6letém vztahu nevím, jak se změnil ten způsob, jak se hledají partneři, ale nevěděl jsem, že k tomu může stačit třeba složení skladby. Před náma jsou i další skvělý hity, který si společně teď užijeme pořádně a naplno. Zabrouzdáme taky do našeho domácího rybníčku. Tak půlnoc ještě úplně není, ale poetika nám ji i tak přinese do našeho vysílání. A pokud byste chtěli způsob, jak se s někým rozloučit, tady jich je rovnou 50. 50 ways to say goodbye. 50 způsobů, jak říct naschledanou. Tenhle ten hit pro nás za chvíli bude mít kapela Train. A chvilku pohody nám přinese i v zoologické zahradě ikonická Shakira. Její kousek Zub je taky v našem playlistu už za malý okamžik. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Kontakt.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
2: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
3: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
2: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? To ne... Pivo?
3: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
2: Hustý.
3: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
2: No, tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
3: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
2: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
3: Přesně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
5: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
4: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
5: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
4: Zahradagalas.cz.
6: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Poetika a její hit Půlnoc na Hitrádiu Kontakt. Když jsme byli menší, možná půlnoc pro nás bylo něco, co jsme nikdy nezažili. Alespoň mě by v životě rodiče nenechali vzhůru tak dlouho, abych vydržel do půlnoci, kromě toho, když byl Silvestr. A tak mimo jiné jsem třeba věřil tomu, že nový rok právě začíná tím, že člověk vydrží být vzhůru až do samotné půlnoci. I vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404, jaký různý věci jste měli v dětství, kterým jste třeba věřili, že se stanou. Jednou z nich nám napsala Markéta, která napsala, že věřila, že když si člověk koupí větší televizi, uvidí větší část té scény. Ne, že bude jako větší ten obraz, ale že ten, kdo má malou televizi, tak to má vlastně menší výřez. No tak vidíš, to je docela zajímavý příběh. Já k tomu přidám i další skvělý hity tady u nás v éteru pondělního Hitrádia Kontakt. Máme krátce po půl šestý a to znamená, že by to chtělo ještě rozjet s nějakou pořádnou peckou. Co vy na to? Za chvíli dorazí Coldplay a to s hitem Feels Like I'm Falling In Love, ale ještě předtím je tu umělec, kterýho já osobně naprosto miluju. Tak doufám, že tuhle radost můžu teď sdílet i s vámi. Ale Farben a Baby Goodbye. Baby.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hitrády a Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byl náš společný sváteční čas. Díky moc, že jste se užili společně se mnou. Mrkli jsme se do Jablonce nad Nisou na nový Mirali, podívali jsme se do Hodkovic na nový přírodní biotop, který tam možná bude stát už příští léto. Fotosoutěž v Jizerkách nám prozradila to, že nejradši byste viděli prázdné parkoviště a ve Veseckém areálu jsme si prohlídli i stezku pro bosé nohy. To a mnohem víc z našeho regionu, okolí a z té nejlepší hudby jsme probrali v těchhlech pěti společných hoďkách. A já jsem hrozně rád, že jsem mohl to pondělí strávit na start nového týdne takhle s vámi. Náš zkrácený pracovní týden startuje zase zítra, tak já doufám, že ho zvládnete v pohodě, v klidu a hlavně, že se nebudete ničím stresovat. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěté jako miminko.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
3: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
3: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
3: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
3: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
0: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Máme 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Někteří obchodníci už zahájili letní výprodeje. Vybrané zboží se dá sehnat se slevou až 70%. Týká se to nejen letního oblečení, ale také třeba sportovního nebo kempingového vybavení. Většina slevových akcí potrvá do konce srpna. Mimořádně pikantní fotbalový zápas dnes čeká světový šampionát. O postup do čtvrtfinále si to dnes rozdá Portugalsko a Španělsko. Zápas týmů z Pyrenejského poloostrova začne v 9 večer našeho času. Hrát se bude v Dallasu. No a závěrem ještě počasí. Zítra u nás bude zpočátku polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo a objeví se i přehánky, výjimečně slabé bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hit Radio.

0: Parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: neznáte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Léto má svůj zvuk.
6: Cinknutí ledu.
5: Smích přátel.
6: Hudbu, kterou máš rád.
5: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
6: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
5: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
6: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
5: Svianela, česká tradiční limonáda.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
8: Hit Radio.

0: Rádio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz
0: Již 30 let.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Thank you.

Hit Radio Kontakt. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.